0: v krátké době, kdy se Turek omlouvá za své výroky. Nedávno se musel omluvit i ekologické organizaci Hnutí Duha. Na 500 škol ve Francii zůstane v pondělí zavřených. Jde o důsledek bouřlivých studentských protestů v zemi z minulého týdne. Od vypuknutí demonstrací bylo podle ministerstva školství vypleněných 24 škol. Středoškoláci ve Francii protestují za lepší podmínky, stěžují si na schátralé budovy, přeplněné třídy a nedostatek učitelů. Demonstrace se z chudých předměstí Paříže rozšířily do centra metropole, ale i po celé zemi, včetně Marseille, Štrasburku nebo Lille. Podle AFP podobné celonárodní středoškolské protesty podobného rozsahu ve Francii naposledy vypukly v 90. letech.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Každé všední ráno vás může vzbudit telefonát za 500 000. Začínáme už dnes. Rozjíždí se nové kolo naší legendární hry Halo tady Impulzovi. Základní výhra je 10 000 korun. Peníze si můžete nechat nebo je znásobit pomocí výherního kola. Na něm je i políčko s 500 000 výhrou. Radost z 500 000 výhry si v jednom z minulých kol užila posluchačka Vendula. K samotnému vítězství ji pomohla vytrvalost. Do Halo tady Impulzovi se totiž hlásí dlouhodobě.
2: Už 10 let. Já jsem hrála asi skoro většinu her. Za začátku ne nějak intenzivně a poslední 2-3 roky jsem posílala, myslím, i třeba 20-30 přihlášení denně. Ale ne každý den.
0: Do Halo tady Impulzovi se můžete přihlašovat na našem webu. O balík peněz hrajeme každé všední ráno. Hokejisté Třince vytvořili nový rekord extraligy. V 8. kole deklasovali Olomouc na jejím ledě 9-0. Oceláři překonali vítěznou šňůru Litvínova z úvodu sezóny před 2 lety. Karlovy Vary zvládly západočeské derby z Plzní, kterou porazili 4-1. Liberec uspěl na ledě Mladé Boleslavy 5-3. Mountfield doma zdolal na nájezdy Vítkovice 3-2. 2 body bere Kladno, když po prodloužení vyhrál v Litvínově 3-2. A ve šlágru kola Pardubice porazili pražskou Spartu 6-4. Zpočátku bude spíš oblačno, postupně se vyjasní, naměříme teploty od 18 do 23 stupňů.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Chlumec nad Cidlinou se dočkal. Silničáři odpoledne po měsíc trvající opravě otevřeli 7 kilometrů dálnice D11 na Hradecku. Omezení na dálnici skončila. Stavbaři mezi 55. a 62. kilometrem dálnice vyměnili vozovku v obou pruzích ve směrech do Prahy i do Hradce. Dálnici u Chlumce silničáři postavili před 20 lety. Opravovaný úsek byl mezi sjezdy z dálnice na Kolín a Chlumec. D11 začal stát budovat v roce 1978. Začíná v Praze, nyní končí v Jaroměři. ŘSD momentálně staví poslední dva úseky z Jaroměře do Trutnova a z Trutnova na hranici. Vše by mělo být hotové za 3 roky. Slovenská policie podle médií zadržela matku chlapce útočícího ve škole. Její 13-letý syn zabil učitelku a spolužačku. Matka podle slovenských médií krátce po tragédii vyhrožovala ředitelce školy smrtí. 30-letá žena je nyní ve vazbě. Podle médií má co dočinění s drogami, stejně jako otec 13-letého útočníka. Kvůli problémovým rodičům chlapce měli v péči prarodiče. Dítě je umístěné na psychiatrickém

0: knihou rodinné album, která osudy žen z pracovního tábora popisuje. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Začíná týden Nobelových cen. Ten v pondělí zahajuje cena za fyziologii a lékařství. Pak budou následovat další ocenění. V úterý za fyziku, ve středu za chemii, ve čtvrtek za literaturu, v pátek za mír. Toto ocenění budívá největší pozornost. A další pondělí, 12. října, Nobelův výbor udělí poslední cenu, a to za ekonomii. Vedle prestiže, kterou ceny přináší, laureáti dostávají v každé kategorii finanční odměnu 12 milionů švédských korun. V přepočtu je to téměř 26 milionů korun českých. Nikola Bartuňková zazářila na turnaji v Pekingu. 20-letá česká tenistka poslala domů světovou dvojku Sabalenkovou. Ve třetím kole turnaje česká hráčka soupeřku z Běloruska porazila 6-4 a 6-3. Uspěla i wimbledonská šampionka Linda Nosková, poradila si s Viktorií Golubicovou ze Švýcarska. Vypadla naopak Sara Bejlek po prohře s Naomi Osakaovou. Japonka v osmi finále narazí na Karolínu Muchovou, která zdolala Rusku Samsonovovou. Český ženský tenis má před sebou silnou budoucnost. O tom je přesvědčená kapitánka týmu Barbora Strýcová. Podle ní mohou hráčky na letošní triumf v poháru Billie Jean Kingové navázat klidně už v příští sezóně.
2: Z mých zkušeností, já pokaždý, když jsme to vyhráli, tak já jsem tam šla stejně hladová, jako kdyby jsme to nevyhráli vůbec, a ty to chceš potvrdit a chceš jim to ukázat, že to potvrdíš a že zase na to máš, a prostě já chci vyhrávat, mě to baví. A ty holky si myslím, že to chtějí taky.
1: V první stovce světového žebříčku je hned 10 českých tenistek. Nosková s Muchovou jsou v elitní desítce. Během dne bude zpočátku většinou oblačno, postupně se vyjasní a naměříme teploty kolem 21.
3: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Škody z kyberpodvodů u nás se pohybují v miliardách korun. Jen obyvatelé Olomouckého kraje letos už přišli o 280 milionů.
2: Na naše úspory útočí nejčastěji falešní bankéři, nabídky podezřele výhodných investic, falešné e-shopy a podvodné webové stránky, které jsou na první pohled od skutečných k nerozeznání. Jen za poslední dva dny přišli lidé v Olomouckém regionu o 2 miliony. Policisté varují, zbystřete, pokud se vás někdo snaží dostat do situace, kdy nemáte čas přemýšlet, pochybovat a ověřovat. Zkrátka, když máte jednat pod tlakem a ve strachu, že jsou třeba ohroženy vaše úspory. Policisté navíc upozorňují, že s blížícími se Vánocemi přichází hlavní rizikové období. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
1: Filip Turek se omluvil Seznamu. Na základě rozhodnutí soudu se poslanec motoristů na sociální síti omluvil za své tvrzení, že zaměstnanci Seznamu nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek v omluvě uvedl, že jeho výrok je nepravdivý a ničím nepodložený a že se omlouvá. A přidal vyjádření, podle kterého Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Je to podruhé v krátké době, kdy se Turek omlouvá za své výroky. Nedávno se musel omluvit i ekologické organizaci Hnutí Duha. Na 500 škol ve Francii zůstane v pondělí zavřených. Jde o důsledek bouřlivých studentských protestů v zemi z minulého týdne. Od vypuknutí demonstrací bylo podle ministerstva školství vypleněných 24 škol. Středoškoláci ve Francii protestují za lepší podmínky, stěžují si na schátralé budovy, přeplněné třídy a nedostatek učitelů. Demonstrace se z chudých předměstí Paříže rozšířily.

0: Líčko s půlmilionovou výhrou. Radost z 500 000 výhry si v jednom z minulých kol užila posluchačka Vendula. K samotnému vítězství ji pomohla vytrvalost. Do Halo tady Impulzovi se totiž hlásí dlouhodobě.
1: Už 10 let.
2: Já jsem hrála asi skoro většinu her. Za začátku ne nějak intenzivně a poslední 2-3 roky jsem posílala, myslím, i třeba 20-30 přihlášení denně. Ale ne každý den.
0: Do Halo tady Impulzovi se můžete přihlašovat na našem webu. O balík peněz hrajeme každé všední ráno. Hokejisté Třince vytvořili nový rekord extraligy. V 8. kole deklasovali Olomouc na jejím ledě 9-0. Oceláři překonali vítěznou šňůru Litvínova z úvodu sezóny před 2 lety. Karlovy Vary zvládly západočeské derby z Plzní, kterou porazili 4-1. Liberec uspěl na ledě Mladé Boleslavy 5-3. Mountfield doma zdolal na nájezdy Vítkovice 3-2. 2 body bere Kladno, když po prodloužení vyhrálo v Litvínově 3-2. A vešlo Šlágru kola Pardubice porazili pražskou Spartu 6-4. Zpočátku bude spíš oblačno, postupně se vyjasní, naměříme teploty od 18 do 23 stupňů.
3: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Chlumec nad Cidlinou se dočkal. Silničáři odpoledne po měsíc trvající opravě otevřeli 7 kilometrů dálnice D11 na Hradecku. Omezení na dálnici skončila. Stavbaři mezi 55. a 62. kilometrem dálnice vyměnili vozovku v obou pruzích ve směrech do Prahy i do Hradce. Dálnici u Chlumce silničáři postavili před 20 lety. Opravovaný úsek byl mezi sjezdy z dálnice na Kolín a Chlumec. D11 začal stát budovat v roce 1978. Začíná v Praze, nyní končí v Jaroměři. ŘSD momentálně staví poslední dva úseky z Jaroměře do Trutnova a z Trutnova na Hranici. Vše by mělo být hotové za 3 roky. Slovenská policie podle médií zadržela matku chlapce útočícího ve škole. Její 13-letý syn zabil učitelku a spolužačku. Matka podle slovenských médií krátce po tragédii vyhrožovala ředitelce školy smrtí. 30-letá žena je nyní ve vazbě. Podle médií má co dočinění s drogami, stejně jako otec 13-letého útočníka. Kvůli problémovým rodičům chlapce měli v péči prarodiče. Dítě je umístěné na psychiatrickém oddělení. Kvůli nízkému věku není útočník trestně odpovědný. V Sokolově vzniklo pietní místo připomínající koncentrační tábor ve Svatavě. U zdi městského hřbitova se našly ostatky žen, které tam pohřbili v roce 1945.
2: Řada místních o existenci tábora, který sice nebyl vyhlazovací, dodnes nevěděla. Přímo ve Svatavě stojí jen malý pomníček připomínající události druhé světové války. Teď za 1,5 milionu se ale nedaleký Sokolov rozhodl povědomí o minulosti změnit. Přímo na hřbitově vzniklo pietní místo s pamětní knihou Rodinné album, která osudy žen z pracovního tábora popisuje. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Začíná týden Nobelových cen. Ten v pondělí zahajuje cena za fyziologii a lékařství. Pak budou následovat další ocenění. V úterý za fyziku, ve středu za chemii, ve čtvrtek za literaturu, v pátek za mír. Toto ocenění budívá největší pozornost. A další pondělí, 12. října, Nobelův výbor udělí poslední cenu, a to za ekonomii. Vedle prestiže, kterou ceny přináší, laureáti dostávají v každé kategorii finanční

0: razí na Karolínu Muchovou, která zdolala Rusku Samsonovovou. Český ženský tenis má před sebou silnou budoucnost. O tom je přesvědčená kapitánka týmu Barbora Strýcová. Podle ní mohou hráčky na letošní triumf v poháru Billie Jean Kingové navázat klidně už v příští sezóně.
1: Z mých zkušeností já pokaždé, když jsme to vyhráli, tak já jsem tam šla stejně hladová, jako kdyby jsme to nevyhráli vůbec. A ty to chceš potvrdit a chceš jim to ukázat, že to potvrdíš a že zase na to máš. A prostě já chci vyhrávat, mě to baví. A ty holky si myslím, že to chtějí taky.
0: V první stovce světového žebříčku je hned 10 českých tenistek. Nosková s Muchovou jsou v elitní desítce. Během dne bude zpočátku většinou oblačno, postupně se vyjasní a naměříme teploty kolem 21.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Škody z kyberpodvodů u nás se pohybují v miliardách korun. Jen obyvatelé Olomouckého kraje letos už přišli o 280 milionů.
2: Na naše úspory útočí nejčastěji falešní bankéři, nabídky podezřele výhodných investic, falešné e-shopy a podvodné webové stránky, které jsou na první pohled od skutečných k nerozeznání. Jen za poslední dva dny přišli lidé v Olomouckém regionu o 2 miliony. Policisté varují, zbystřete, pokud se vás někdo snaží dostat do situace. Situace, kdy nemáte čas přemýšlet, pochybovat a ověřovat. Zkrátka, když máte jednat pod tlakem a ve strachu, že jsou třeba ohroženy vaše úspory. Policisté navíc upozorňují, že s blížícími se Vánocemi přichází hlavní rizikové období. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
1: Filip Turek se omluvil Seznamu. Na základě rozhodnutí soudu se poslanec motoristů na sociální síti omluvil za své tvrzení, že zaměstnanci Seznamu nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek v omluvě uvedl, že jeho výrok je nepravdivý a ničím nepodložený a že se omlouvá. A přidal vyjádření, podle kterého Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Je to podruhé v krátké době, kdy se Turek omlouvá za své výroky. Nedávno se musel omluvit i ekologické organizaci Hnutí Duha. Na 500 škol ve Francii zůstane v pondělí zavřených. Jde o důsledek bouřlivých studentských protestů v zemi z minulého týdne. Od vypuknutí demonstrací bylo podle ministerstva školství vypleněných 24 škol. Středoškoláci ve Francii protestují za lepší podmínky, stěžují si na schátralé budovy, přeplněné třídy a nedostatek učitelů. Demonstrace se z chudých předměstí Paříže rozšířily do centra metropole, ale i po celé zemi, včetně Marseille, Štrasburku nebo Lille. Podle AFP podobné celonárodní středoškolské protesty podobného rozsahu ve Francii naposledy vypukly v 90. letech.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Každé všední ráno vás může vzbudit telefonát za 500 000. Začínáme už dnes. Rozjíždí se nové kolo naší legendární hry Halo tady Impulzovi. Základní výhra je 10 000 korun. Peníze si můžete nechat nebo je znásobit pomocí výherního kola. Na něm je i políčko s 500 000 výhrou. Radost z 500 000 výhry si v jednom z minulých kol užila posluchačka Vendula. K samotnému vítězství ji pomohla vytrvalost. Do Halo tady Impulzovi se totiž hlásí dlouhodobě.
3: Už 10 let.
4: Já jsem hrála asi skoro většinu her. Za začátku ne nějak intenzivně a poslední 2-3 roky jsem posílala, myslím, i třeba 20-30 přihlášení denně. Ale ne každý den.
1: Do Halo tady Impulzovi se můžete přihlašovat na našem webu. O balík peněz hrajeme každé všední ráno.

0: oblačno, postupně se vyjasní. Naměříme teploty od 18 do 23 stupňů.
1: Radio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
2: 3 minuty po 6. Adam Kořica při dobré ráno. Máme tady pondělí 5. říjen. Pojďme si zpříjemnit start do nového týdne muzikou let 60. až 80. Posílám laidback písničku Sunshine Reggae.

Posloucháte rádio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné pondělní ráno, 5. říjen, máme po 6. do 6:30, italská muzika, let 60. až 80. tady v našem éteru, zpěvák Drupy, skladba Serenoe. Zajímá mě, do jakého pondělního rána jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na čísle 734-787-981, napište na náš WhatsApp a zapojte se do ranního pondělního vysílání tady na Goldu i vy.

0: Dobré ráno, rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, po půl sedmé, další muzika, ale 60. až 80. skupina ABBA, také Johnny Cash, ze všeho nejdřív Rolling Stones, nahrávka The Last Time, teď už ale rychlý přehled zpráv, předávám slovo do naší redakce.
1: Rádio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Hezký vstup do nového týdne. Česko si dnes připomíná 90 let od narození dramatika, disidenta a prvního českého prezidenta Václava Havla. Poslanec motoristů Turek se na Facebooku na základě rozhodnutí soudu omluvil společnosti Seznam.cz za tvrzení, že její zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. Řetězec Zara po skandálu stáhl z nabídky dětský kostým na Halloween, připomínající uniformu s osvětimi. USA po incidentu stáhly všechny své bombardéry z britské letecké základny. Ve včerejších zápasech hokejové extraligy Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Karlovy Vary přestříleli Plzeň 4-1. Hradec Králové vyhrál nad Vítkovicemi 3-2. Stejným výsledkem porazilo Kladno Litvínov a Pardubice zvítězili nad Spartou 6-4 a Třinec rozdrtil Olomouc 9-0. No a nakonec počasí, po ránu pozor na mlhy, sluníčko je ale postupně rozpustí a po chladném počátku dne se díky němu oteplí na 18 až 23 stupňů. To byly krátké zprávy a Michal Ransdorf, příjemné vstávání.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Zdravím vás z rádia Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Máme pondělí 5. říjen do 7. naše další muzika let 60. až 80. Righteous Brothers, písnička Unchained Melody, také Jason Donovan nebo Karel Zich, skladba Zrcadlo. Dnes večer opět pro vás máme nachystanou cover show, to znamená, že si zahrajeme originály českých hitů, a to po 18. hodině. Budeme rádi, když si nás opět pustíte. Teď máme ale ráno, do večera času dost a před námi je spousta muziky let 60. až 80. Righteous Brothers tady na Goldu. Whoa.

0: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
1: A u nich vám co nejlepší vstávání do nového týdne přeje Michael Ransdorf. Policisté vyšetřují nehodu letadla v Hosíně na Českobudějovicku. Posádka vyvázla bez vážných zranění, nikoli však parašutista. Při dopadu si poranil nohy. Podle jihočeského policejního mluvčího Metnara posádka letadla nezvládla přistávací manévr na letišti a stroj skončil mimo dráhu na travnaté části letiště. Při nehodě se poničil. Incident budou vyšetřovat s policisty také letečtí odborníci. Poslanec motoristů Filip Turek se omluvil společnosti Seznam.cz. Učinil tak na svém facebookovém profilu na základě rozhodnutí soudu zatvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. K soudem nařízené omluvě přidal vyjádření, podle něhož Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Turek se za své výroky musel nedávno omluvit i ekologické organizaci Hnutí Duha. Vojáci chtějí získat nové bojové mediky. Vojenská akademie ve Vyškově hledá experty pro nový kurz, který má posunout výcvik medicíny přímo na bojišti na vyšší úroveň. Její mluvčí Martin Kresta si myslí, že je potřeba připravit se na 21. století.
2: Chceme reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů, třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru. Proto teď rozšiřujeme náš tým a hledáme nové instruktory.
1: Největší zájem je ve Vyškově o pokročilé kurzy bojové pomoci. Ty se konají 10x za rok a projde jimi ročně až 180 lidí. Na Slovensku se mluví o snížení věku trestní odpovědnosti. Debaty spustil tragický útok v základní škole ve Staškově. Větší přísnost na děti nově připouští i ministr spravedlnosti. Nedávno na Slovensku mladík zabil žákyni a učitelku. Trestně ho ale stíhat není možné, přestože je obviněný z obzvlášť závažného zločinu dvojnásobné vraždy.
3: Keďže útočník zo Staškova mal iba 13 rokov, za vraždy spolužiačky a učiteľky nepôjde do väzenia, ale čaká ho ochranná výchova v tzv. Polepšovni, čiže v reedukačnom zariadení. Nemôže byť obvinený a súd ho nemôže poslať do vyšetrovacej väzby. Takisto nebude potrestaný ani vo vyššom veku dodatočne, teda ex post. Zvažuje sa preto novela zákona, kde by sa takéto skutky boli zodpovední mladiství od 12. veku života. Jozef Bálko, Slovensko.
1: A na závěr jdeme na počasí, ranní mlhy se postupně rozpustí, jinak nás čeká celkem slunečný den, během kterého se na obloze postupně rozpustí mraky. Bude 18 až 23 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 6:03, máme tady start nového týdne, pondělí, 5. říjen, Adam Kořica přeje z rádia Gold Impuls, dobré ráno a teď už Shakin' Stevens, písnička You Drive Me Crazy.

0: 5. říjen, blíží se 7:30, kolega Michal Ransdorf už chystá a zprávy uslyšíme za pár minut. Do té doby muzika let 60. až 80. a také ranní téma. Představte si, že byste vyhráli 500 000 korun. 500 tisíc by vám takhle cinklo na účtě. No a mě zajímá, jak byste s nimi naložili. Máte jeden konkrétní sen, na který by 500 000 právě stačilo? Splnili byste si něco, co už dlouho odkládáte? Dali byste peníze do bydlení, auta nebo třeba zahrady? Vyrazili byste s rodinou na pořádnou dovolenou? Udělali byste radost dětem nebo někomu blízkému? A komu byste zavolali jako první, kdybyste dnes 500 000 opravdu vyhráli?
1: Mým snem vždycky bylo dostat se na ostrov svaté Lucie, jelikož se jmenuji Lucie a je to nejromantičtější ostrov údajně na světě.
2: Kdyby vyhrál 500 000, tak bych si nechal udělat na dům novou střechu. A tak bych podělil svoje děti a vnuky a pravnuky trochu, kdyby mi něco z toho zbylo.
0: Dnes ráno se vrací nové kolo hry Halo tady Impulzovi, kterou hrají kolegové na rádiu Impuls a tentokrát je ve hře každý všední den až 500 000 korun. Co byste vy s 500 000 udělali, jak byste s ním naložili? 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce. A teď už muzika let 60. až 80. Dobré ráno.

0: Zdravím vás z rádia Gold Impuls, přeji hezké ráno, pondělí 5. říjen, po půl osmé, další muzikál 60. až 80. Dolly Parton, také Rod Stewart, ze všeho nejdřív Elton John, nahrávka Your Song, teď už ale zprávy a ty má kolega Michal Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Vítejte u krátké relace. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo po opravě 7 kilometrů dálnice D11 u Chlumce. Vláda projedná změnu financování asistentu pedagoga či kulturní politiku. Slovenská policie podle médií zadržela matku chlapce, který při útoku ve škole zabil učitelku a spolužačku. Švédský Karolínský institut oznámí nositele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Nejlepší český fotbalista sezóny dnes převezme zlatý míč a do nového týdne vstoupíme celkem slunečným dnem, naměříme 18 až 23 stupňů. To byly krátké zprávy a Michal Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Zdravím vás z našeho rádia, pondělí 5. říjen, přeji hezké ráno, blíží se nám 8. hodina. Jak byste naložili s výhrou 500 000 korun? Možná si říkáte, proč se na to ptám, že je to nereálné, ale pozor, dnes se vrací nové kolo hry Halo tady Impulzovi. Hru hrají naši kolegové z mateřské stanice Rádia Impuls a tentokrát je ve hře každý všední den až 500 000 korun. Přihlásit se do hry můžete samozřejmě i vy, posluchači našeho rádia. No a mě zajímá, co by 500 000 znamenalo pro vás?
1: Za 500 000 bych si taky splnil sen, vzal bych manželku, odletěli bychom do Ameriky, ušili si tam auto a projeli celou Route 66.
2: Já bych byla sobecká, kdybych vyhrála 500 000 korun, tak bych si nechala udělat nové prsa.
0: Jak byste naložili s 500 000 vy? Máte jeden konkrétní sen, na který by 500 000 právě stačilo? Splnili byste si něco, co už dlouho odkládáte? Komu byste zavolali jako první, kdybyste dnes 500 000 opravdu vyhráli? 604-111-211, to je číslo k nám. A teď už muzika 60. až 80. v 8 zprávy s kolegou Michalem Ransdorfem.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
2: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné ráno. Podvod s placenými SMS-kami má obří rozměr. V minulých týdnech se nachytala celá řada lidí, ale taky naši poslanci. Nechtěné předplatné 99 korun týdně se přitom objevilo u zákonodárců napříč politickým spektrem. Upozornil na to youtuber Janek Rubeš. Podvod se podle serveru Novinky.cz týká přinejmenším tisíců Čechů, kteří o ničem nevěděli. Samotné prémiové SMSky nejsou podvod. Jde o platební nástroj, kterým jde prostřednictvím mobilního operátora hradit služby třetích stran. Problém nastává ve chvíli, kdy člověk nevědomky aktivuje pravidelné předplatné, zatímco si myslí, že potvrzuje něco jiného. Platba se pak opakuje a objeví se ve vyúčtování mobilního operátora. Za rok při nepřetržitém účtování představuje víc než 5000 korun. Česko dnes vzpomíná na Václava Havla. Dnešní nedožité 90. prvního porevolučního prezidenta připomínají různé debaty, divadelní představení i výstavy. Václav Havel taky dostane novou pamětní desku, a to hned dvakrát. Takovou vzpomínku na Václava Havla dnes odhalí hned na dvou místech, a to v horní parlamentní komoře, v Senátu a taky v Pražské ulici u Davidského rybníčku. Tam žil Havel v 70. letech se svou první manželkou Olgou. 90. hlavy státu, která vydržela v čele našeho státu 12 let, připomíná i výstava na Pražském hradě nebo na letišti na Ruzyni, které dnes nese Havlovo jméno. Akce se ale konají po celém Česku, třeba v Brně chystají architektonickou výstavu zasvěcenou těm počinům, které vznikly zásluhou Václava Havla. Kulturní instituce po celé Ostravě si Havla připomínají přes týden různými koncerty, divadly, čtením nebo i promítáním filmů. Nečekaný objev přerušil práci sedmdesátníka z Brna. Ten na svém pozemku u chaty v městské části Bystrc bojoval s pařezem. Přitom si všiml, že v hlíně leží podezřelý předmět. Vypadal jako nevybuchlá munice. Senior neváhal a zavolal strážníky. Ti jeho podezření potvrdili. Zřejmě se jedná o minometný granát. Na místo dorazili policisté z pyrotechniky. Ti nález odborně zabezpečili. A jdeme na sport. V Česku se dozvíme jméno nejlepšího fotbalisty sezóny. Po podzimní polovině ankety Zlatý míč vede ofenzivní záložník Lyonu Pavel Schulz, který tak nakročil k obhajobě prvenství. 25-letý fotbalista porazil v úvodní polovině hlasování o 19 bodů útočníka Patrika Šika z Leverkusenu. Na třetím místě figuroval s větším odstupem slavistický středopolař Lukáš Provod. No a nakonec jdeme na počasí, po ránu pozor na mlhy, sluníčko je ale postupně rozpustí a po chladném počátku dne se díky němu oteplí na 18 až 23 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, vy nás ale poslouchejte i dál.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 8. Mišáku, děkujeme za zprávy, uslyšíme se zhruba za takovou půl hodinu, do té doby muzika let 60. až 80. Pondělní ráno, 5. říjen, Adam Kořica přeje pohodové vstávání a teď už Kim Kernes.

0: Dobré ráno, pondělí 5. říjen, blíží se 8:30. V ranním tématu se bavíme o tom, že kolegové z Rádia Impuls rozjíždějí nové kolo hry Halo tady Impulzovi a tentokrát je ve hře každý všední den až 500 000 korun. Vy se můžete přihlásit a hrát samozřejmě také. No a mě zajímá, co by 500 000 znamenalo pro vás. Jak byste s touto částkou naložili? Máte jeden konkrétní sen, na který by 500 000 právě stačilo? Splnili byste si něco, co už dlouho odkládáte, dali byste peníze do bydlení, auta nebo třeba zahrady, vyrazili byste s rodinou na pořádnou dovolenou, udělali byste radost dětem nebo někomu blízkému a komu byste zavolali jako první, kdybyste dnes těch 500 000 opravdu vyhráli?
1: Dobré ráno, já kdybych vyhrál větší částku, tak asi nějakou pěknou exotickou dovolenou a zbytek teď ani nevím. Tak přeju všem krásné ráno.
2: Krásné ráno. Mám sen, na který by mi stačilo 500 000. Je to jednoduchý, jako facka a hrozně krátký. Bylo by to prostě na opuštěný zvířátka.
3: Ahoj, já bych si za 500 000 splnil sen, jelikož miluju strašně hory, takže bych chtěl se podívat do Nepálu, do Himalají. Potažmo, pokud by to šlo, trénoval bych tak vylíst na Mount Everest.
0: Co vy, jak byste naložili s 500 000? 6411 211, to je číslo k nám. Kolega Michal Ransdorf chystá zprávy na 8:30. Do té doby muzika let 60. až 80. Přeji hezké ráno.

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, naproti mě už kolega Michal Ransdorf, čekají nás nejnovější zprávy, po půl deváté, další muzika let 60. až 80. uslyšíme Kennyho Rogerse, také skupinu Tears for Fears nebo Eltona Johna, ze všech nejdřív, ale Beatles.
1: Rádio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Pěkné ráno. Česko si dnes připomíná 90 let od narození dramatika, disidenta a prvního českého prezidenta Václava Havla. Silničáři otevřeli po opravě 7 kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku. U soudu v Ostravě stane bývalý poslanec Wolf obžalovaný za vyhýbání se vězení. USA po incidentu stáhly všechny své bombardéry z britské letecké základny. Ve včerejších zápasech hokejové extraligy Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Karlovy Vary přestříleli Plzeň 4-1. Hradec Králové vyhrál nad Vítkovicemi 3-2, stejným výsledkem porazilo Kladno Litvínov. Pardubice zvítězili nad Spartou 6-4 a Třinec rozdrtil Olomouc 9-0. A do nového týdne vstoupíme celkem slunečným dnem, naměříme 18 až 23 stupňů. Krátké zprávy vám přinesl Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Zdravím vás z našeho rádia, pondělí 5. říjen, blíží se 9. hodina. Ranní téma dnes patří výhře, a to ne ledajaké, 500 000 korun. Jak byste s těmito penězmi naložili, kdyby vám takhle cinkli na účtě? Mě zajímá, máte jeden konkrétní sen, na který by 500 000 právě stačilo? Splnili byste si něco, co už dlouhá léta odkládáte? Dali byste peníze do bydlení, auta nebo třeba zahrady? Vyrazili byste s rodinou na pořádnou dovolenou? A komu byste zavolali jako první, kdybyste dnes 500 000 opravdu vyhráli?
1: 500 000, já bych si nechal zrekonstruovat koupelnu, protože ta je v kritickém stavu.
2: Určitě bych věděla, co udělat s 500 000. Šla bych do předčasného důchodu a peníze bych měla na přilepšení a bylo by to fakt super.
0: Slyšeli jsme, že byste s 500 000 opravdu uměli naložit. Dnes ráno se vrátilo nové kolo hry Halo tady Impulzovi, a to u kolegů na rádiu Impuls, tentokrát i ve hře každý všední den až 500 000 korun. Hru můžete samozřejmě hrát i vy, stačí se zaregistrovat. My teď pokračujeme v muzice let 60. až 80. Blíží se 9. hodina, v celou potom zprávy.

0: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
1: Hezké dopoledne vám u nich přeje Michael Ransdorf. Sucho láme rekordy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je letošní rok třetí nejsušší od roku 1961. Oproti průměrným hodnotám z let 1991 až 2020 napršelo o 150 mm méně. To znamená, že v Česku chybí v průměru 150 litrů na metr čtvereční. Nejvíc srážek oproti normálu chybí zejména v jižních částech Česka, ale srážkový deficit je na celém území. Nejméně zatím pršelo v Jihomoravském kraji, naopak nejvíc kraj Liberec. Déšť ale můžeme tento týden pomalu vyhlížet. Babí léto vydrží zřejmě do čtvrtka, bude až 24 stupňů Celsia. Už se ale zatáhne a objeví se déšť nebo přehánky. V pátek se taky výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. I o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Provázet nás budou přehánky, místy i četnější. Na horách se můžou objevit i sněhové vločky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Američanka Pajková je po spackané popravě stále v kritickém stavu. Lékaři bojují o její život. Žena je v bezvědomí a napojená na plicní ventilaci. Podle agentury AP může trvat i několik dní, než bude jasná její prognóza. Mezitím oznámil šéf věznic státu Tennessee Frank Strada, že odstupuje z funkce. Poprava Christy Pajkové se konala minulý týden ve středu poté, co selhaly opakované snahy jejich obhájců zabránit výkonu hrdelního trestu soudní cestou. Exekuce se ale nepovedla a žena první i druhý pokus přežila. Následně skončila v nemocnici. Guvernér Tennessee nařídil událost vyšetřit a do konce letošního roku pozastavil všechny popravy v tomto státě. Fotbalová reprezentace se už připravuje v Londýně. Zítra se tam svěřenci trenéra Santideni utkají v dalším zápase Ligy národů s domácí Anglií. A přímo v Londýně je náš reportér Tomáš Zemánek. Pěkné dopoledne.
2: Hezký den ze čtvrti Wembley, adresy slavného národního stadionu. Českou reprezentaci tady dneska od 6 hodin odpoledne čeká předzápasový trénink a osahání si prostředí před 90-tisícovými tribunami. Trenér Santideni se musí vypořádat i s absencí v obraně. Do Londýna s týmem sice přiletěl kapitán Ladislav Krejčí, ten si ale s červenou kartou nezahraje. A do letadla už ani nenasedal zraněný Štěpán Chaloupek. Z Británie Tomáš Zemánek.
1: A na závěr jdeme na počasí. Sluníčko nám postupně rozpustí mraky na obloze a po chladném počátku dne se díky němu oteplí na 18 až 23 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
0: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 9. Společně startujeme pondělní dopoledne tady na Goldu. 5. říjen, Adam Kořice s vámi, přeji dobrý den a taky pohodový poslech u naší další muziky let 60. až 80. Teď už Midnight Oil, písnička Beds Are Burning.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné pondělní dopoledne, 5. říjen, blíží se nám 10. hodina. Do zpráv celou ještě určitě skupina Tears for Fears, také Hana Zagorová, písnička Já se vznáším ze všechny dřív, ale Beatles, píseň Obladý, Oblada, tuhletu nahrávku má ve svém repertoáru i Petr Spálený, samozřejmě českou verzi, a to pod názvem To vadí. Koukám do kalendáře, svátek dnes slaví dámy s jménem Eliška, velice příjemné, sympatické jméno, takže pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a posíláme skupinu Beatles. Dobrý den.
1: Radio Gold Impuls.

0: český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně 10. český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
2: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Plynaři varují před neodbornými zásahy do plynových zařízení. Lidé se mnohdy pokoušejí načerno připojit k síti velmi nebezpečnými způsoby, například zahradními hadicemi nebo dokonce odpadními sifony. Nejbizarnější případ se stal v centru Brna. Muž si totiž ve svém bytě napojil plyn pomocí hadice od vysavače a sifonu. Celou konstrukci pak připevnil za pomocí lepících pásek. Incident se povedlo odhalit díky všímavým lidem, kteří plyn ucítili a zavolali pohotovostní linku. Plynárenské společnosti evidují nárůst takových zásahů. V Česku jsou podle serveru TNCZ víc než 2 miliony odběrných míst. Plynářům by do budoucna při odhalování podvodů mohla pomáhat i umělá inteligence. Média vyzývají politiky k odmítnutí násilí a svobodnému přístupu k informacím. Na 40 šéfredaktorů českých médií se přidalo k výzvě Základní hranice. V ní zdůrazňují, že média ani političtí představitelé nesmí podněcovat násilí nebo k němu navádět. Násilí je podle nich ve společenské diskuzi nepřijatelné. Žádají o to též směrem k jejich příznivcům a voličům, a to i v diskuzích na sociálních sítích. Výzvu média adresovala političkám a politikům na celostátní, krajské i obecní úrovni bez rozdílu politické příslušnosti. Na Slovensku se mluví o snížení věku trestní odpovědnosti. Debaty spustil tragický útok v základní škole ve Staškově. Větší přísnost na děti nově připouští i ministr spravedlnosti. Nedávno na Slovensku mladík zabil žákyni a učitelku. Trestně ho ale není možné stíhat, přestože je obviněný z obzvlášť závažného zločinu dvojnásobné vraždy.
3: Keďže útočník zo Staškova mal iba 13 rokov, za vraždy spolužiačky a učiteľky nepôjde do väzenia, ale čaká ho ochranná výchova v takzvanej polepšovni, čiže v reedukačnom zariadení. Nemôže byť obvinený a súd ho nemôže poslať do vyšetrovacej väzby. Takisto nebude potrestaný ani vo vyššom veku dodatočne, teda ex post. Zvažuje sa preto novela zákona, kde by za takéto skutky boli zodpovední mladiství od 12. veku života. Jozef Bálko, Slovensko.
2: A jdeme na závěr na sport. Hokejisté Třince si parádně zastříleli. V 8. kole extraligy porazili Olomouc na jejím ledě 9-0. Vytvořili tak nový rekord extraligy, protože vyhráli na úvod sezóny všech 8 zápasů s plným bodovým ziskem. Na rekordním výsledku této sezóny se podílelo 9 různých třineckých střelců. V dalších zápasech Mladá Boleslav prohrála v Liberci 3-5, Karlovy Vary zúdolali Plzeň 4-1, Hradec Králové zvítězil nad Vítkovicemi 3-2 a stejným výsledkem porazilo Kladno Litvínov a Pardubice vyhráli nad pražskou Spartou 6-4. No a nakonec zpráv počasí. Ranní mlhy se postupně rozpustí, jinak nás čeká celkem slunečný den, během kterého se na obloze postupně rozpustí taky mraky. Bude 18 až 23 stupňů. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 10. hodině a teď už další muzika let 60. až 80. Na Goldu je s vámi Adam Kořica, přeji hezké pondělní dopoledne. Na řadě je Survivor, písnička Burning Heart z filmu Rocky 4.

0: Zdravím vás z rádia Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, přeji hezké pondělní dopoledne, blíží se nám 11. hodina, do zpráv celou za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Doufám, že dopolední schůz, ať už v práci nebo doma, zvládáte s přehledem. Já jsem tady během našich písniček narazil na jedno takové zajímavé zjištění, nad kterým jsem se musel docela jako pousmát a myslím, že v tom nebudu sám. Všimli jste si někdy, kolik času vlastně během pracovního dne, tak nějak ztratíme třeba takových 10 minut na záchodě. Zní to jako úplná maličkost, že? Rychlá pauza, člověk si odskočí, protáhne nohy, jenže když si vezmete do ruky kalkulačku a vynásobíte těch 10 minut denně celým rokem, tak vám možná spadne brada z toho výsledku. Vychází to přes 40 hodin. To je v podstatě celý jeden placený pracovní týden v roce, který strávíme, no řekněme, na místnostech nejprivátnějších. Zkrátka týden dovolené navíc, akorát s výhledem na kachličky a s mobilem v ruce. My pokračujeme v muzice let 60. až 80. Na řadě je do zpráv celou skupina Jacksons, písnička Blame It on the Boogie a jestli dovolíte, já si s dovolením odskočím. Přeji pohodový poslech.
1: Radio G.

0: Rádio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
1: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Po celé republice se k výročí konají debaty, divadelní představení i další akce. Pamětní desku připomínající prvního českého prezidenta dnes představí v Senátu i v Praze 6, kde v ulici u Dejvického rybníčku Havel žil v 70. letech se svou první manželkou Olgou. Václav Havel se narodil 5. října 1936. Do povědomí veřejnosti vstoupil v 60. letech minulého století díky působení v divadle. Během normalizace patřil k nejvýraznějším představitelům československého disentu. Za své občanské postoje strávil několik let ve vězení. Během revolučních událostí roku 1989 se stal prvním polistopadovým prezidentem země a po rozpadu federace byl v roce 1993 zvolený prvním prezidentem samostatného Česka. Zemřel 18. prosince 2011, bylo mu 75 let. Vojáci chtějí získat nové bojové mediky. Vojenská akademie ve Vyškově hledá experty pro nový kurz, který má posunout výcvik medicíny přímo na bojišti na vyšší úroveň. Její mluvčí Martin Kresta si myslí, že je potřeba připravit se na 21. století.
2: Chceme reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů, třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru. Proto teď rozšiřujeme náš tým a hledáme nové instruktory.
1: Největší zájem je ve Vyškově o pokročilé kurzy bojové první pomoci. Ty se konají 10x za rok a projde jimi ročně až 180 lidí. Španělsko čekají předčasné volby. Prohlásil to dnes ráno španělský premiér Pedro Sánchez s tím, že se budou konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Sánchezova vláda čelí kritice kvůli krizi bydlení. V posledních dnech se v zemi konaly četné demonstrace. Nejlepším fotbalistou v Česku je Patrik Šik. Vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Šik navázal na své prvenství ze sezóny 2021-2022. V uplynulé sezóně dal na klubové úrovni za Leverkusen ve všech soutěžích 22 branek. Dvakrát skóroval za reprezentaci. Výsledky jubilejního 30. ročníku ankety dnes klub sportovních novinářů slavnostně vyhlásil v Praze. No a nakonec zpráv jdeme na počasí. Do nového týdne vstoupíme celkem slunečným dnem. Naměříme 18 až 23 stupňů. Užívejte si tohle počasí, nebude trvat dlouho. V pátek už se na nás chystají teploty těsně nad 10 stupně Celsia. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 11. Další zpravodajský servis tady na Goldu. Opět za hodinu. Do té doby hity let 60. až 80. Teď už skupina Bodiem, písnička Kalimba de Luna. Adam Kořica přeje hezké dopoledne.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Blíží se nám 12. hodina, pondělí, 5. říjen, to dnešní ještě stále dopoledne si zpříjemníme do zpráv celou další muziku od 60. až 80. Bon Jovi, Marta Kubišová nebo také Bonnie Tyler. Dále už se na vás těší kolega Zdeněk Sekanina. Já jsem Adam Kořica, opět jsem si to s vámi užil a už teď se těším na naše zítřejší společné ranní vysílání, které odstartuje po 6. hodině. Vy se mějte krásně, zvládněte ten vstup do nového týdne a zítra po 6. opět naslyšenou.
1: Rádio Gold Impulse.

0: 10 slov, jak popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
2: Michael Ransdorf vám o nich přeje hezké poledne. Začínáme aktualitou. Čech odsouzený ruským soudem na 13 dní do vězení je propuštěný. Podle informací ministerstva zahraničí úspěšně opustil Rusko. Podle soudu muž přišel k mauzoleu Lenina na Rudém náměstí a držel transparent s nápisem v angličtině. Jehož cílem bylo diskreditovat ozbrojené síly Ruské federace. Soud mu kromě vězení vyměřil dvě pokuty v přepočtu asi 15 000 korun. Slovensko potvrdilo první dva případy katarální horečky ovcí. Nález je potvrzený ve dvou chovech. Jedno z ohnisek nákazy je v okresu Čatca, který leží nedaleko hranic s Českem. Další pak v okrese Žarnovice na středním Slovensku. Zvířata v obou chovech nejevila příznaky onemocnění. Slovensko bylo podle veterinářů jednou z posledních zemí, kde se nákaza dosud nevyskytla. Do Česka se katarální horečka ovcí vrátila počátkem září 2024 po 15 letech. Ve Zlíně startuje Týden zdraví. Jeho program je více než pestrý. Podílejí se na něm spolky, školy i další organizace.
3: Těch spolků je přesně 21, což je slušná síla. Vedle základních a středních škol jdou do akce zdraví také v Městském domě dětí a mládeže Astra. To spektrum akcí je letos opravdu přepestré. Stihnout se dá například vyšetření kožních znamének, nácvik první pomoci, měření krevního tlaku nebo unikátní trénování paměti. A zapomenout nechci na pestrou škálu pohybových aktivit a ne staré známé buď fit, budeš zdrav. Jan Čada, Zlín.
2: A dál jdeme na sport. Fotbalová reprezentace se už připravuje v Londýně. Zítra se tam svěřenci trenéra Santi Denny utkají v dalším zápase Ligy národů s domácí Anglií. Přímo v Londýně je náš reportér Tomáš Zemánek. Pěkné poledne.
4: Hezký den ze čtvrti Wembley, adresy slavného národního stadionu. Českou reprezentaci tady dneska od 6 hodin odpoledne čeká předzápasový trénink a osahání si prostředí před 90-tisícovými tribunami. Trenér Santi Denny se musí vypořádat i s absencemi v obraně. Do Londýna s týmem sice přiletěl kapitán Ladislav Krejčí, ten si ale s červenou kartou nezahraje. A do letadla už ani nenasedal zraněný Štěpán Chaloupek. Z Británie Tomáš Zemánek.
2: A na závěr jdeme na počasí. Do nového týdne vstupujeme celkem slunečným dnem. Dnes naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Podobně bude i zítra, bude o něco tepleji a obloha by měla být vymetená celý den. To bylo počasí na závěr zpráv. Hezký den vám přeje Michael Ransdorf.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: Krásný den i dobrou chuť, pokud stále ještě obědváte, vám z Goldu přeje Zdeněk Sekanina, který pro vás pro dnešek vybírá muziku. Teď to budou Chlapci, tedy Boys, zpívá Sabrina, jen a jen pro vás, Goldáci. Boys.

0: Krásné odpoledne s Goldem vám přeje Zdeněk Sekanina, je 5. října. No a jestli jste ještě dnes nenašli příležitost poblahopřát někomu, kdo dnes slaví, tak můžete učinit ve chvíli, kdy máte ve svém okolí Elišku. Protože Eliště je opravdu dnes svátek slaví, je to oblíbené české jméno, které vzniklo jako varianta jména Alžběta a znamená Bohu zasvěcená nebo má přísaha je Bůh. Takovou asi pro mě nejznámější nositelkou byla česká královna Eliška Rejčka, anebo třeba spisovatelka Eliška Krásnohorská. My všem Eliškám přejeme vše nejlepší, no a vybírám další muziku, třeba Roger Miller, King of the Road, Nick Kershaw připraven a za českou muziku Karel Gott bude hledat ptáčka. Kde pak ty, ptáčku, hnízdo máš? Už za malou chvilku tady na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impulse. 13 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Debat o větrných elektrárnách přibývá. Na 20 obcí spojilo nadcházející komunální volby s místním referendem o výstavbě větrníků. Mimo jiné třeba v Kamenné Horce na Svitavsku, Petrovicích na Rakovnicku nebo Horním Benešově na Bruntálsku. Podle odborníků z oboru ale lidem chybí objektivní informace.
2: Předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa vypozoroval, že nejčastěji větrné elektrárny odmítají ti, co s nimi nemají žádnou zkušenost.
3: Bojí se, že větrník škodí, nebudou kvůli němu spát, ale z té praxe víme, že pokud lidé to poznají na vlastní kůži, tak že to neškodí a že i ta větrná elektrárna nám ani na pohled možná až tak nevadí, protože si uvědomujeme, že to je elektřina vlastně zadarmo.
2: Zakladatel společnosti Noho, která větrné parky projektuje a staví, Ondřej Ludvík, poukazuje na to, že i vývoj větrníků jde výrazně kupředu. Jsou teď výkonnější a tiší.
4: Mají tolik druhů senzorů, že dá se pracovat vlastně se všem aspektama, včetně toho hluku. Například generátor ve své optimální výrobě může vyrábět 7 MW, ale my jsme schopni jeho výkon snížit i na 4 MW. Ve chvíli, kdyby byly takový podmínky, kdybychom potřebovali mít ochranu, co se hluku týče, tak jsme schopni ten výkon snížit a aktivně ho řídit.
2: S čím se však nic nedá dělat, je změna krajiny kvůli větrníkům. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Dnes začíná Nobelův týden. Jako první se udělila Nobelova cena za lékařství. Tu získali americký a dva němečtí vědci za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Ocenění byly za objevy týkající se světlem řízených jontových kanálů a optogenetiky. Španělsko zřejmě čekají předčasné volby. Premiér Sanchez je ráno vyhlásil na konec listopadu. Vláda tak reaguje na páteční hlasování v parlamentu, kdy neuspěla se dvěma dekrety na zvýšení ochrany nájemníků. Ukázalo se, že současný kabinet nemá v parlamentu sílu, aby prosadil opatření, která považuje za klíčová. Marie Bouzková dohrála na turnaji v Pekingu. Česká tenistka do osmifinále nepostoupila po téměř 3 hodinách boje s domácí Cheng Ching Wen. Mezi nejlepšími 16 hráčkami zůstává ještě trio Češek Linda Nosková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, místy zataženo nízkou oblačností s teplotami od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: Krásné pondělní odpoledne vám po zprávách ve 13 hodin přeje Zdeněk Sekanina. Cože jsem vám pro tento okamžik vybral za muziku? Bude to Tančení se slzami v mých očích, tedy Dancing with Tears in My Eyes, Ultravox. Jdeme na to.

0: dopoledne vám přeje opět Zdeněk Sekanina do zpráv. Ve 14 hodin nám nějaký ten čas zbývá, tak ho pojďme vyplnit gratulací. Budeme gratulovat všem učitelům, protože dnes je Světový den kantorů. Tenhle den vyhlásilo UNESCO na poctu všem pedagogům. Pro naše posluchače to může být třeba krásná příležitost zavzpomínat na své oblíbené učitele ze základní školy, kteří jim dali do života ty nejlepší základy. Tak pojďme teď všem kantorům pedagogům zahrát třeba Franka Sinatru z Nancy Sinatru Something Stupid. Připraveni i Eurythmics, no a Václav Neckář, Mrs. Robinson za českou muziku už za malou chvilku.
1: Radio Gold Impulse.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Rudolf Hrušínský mladší slaví osmdesátiny. Umělec ČTK prozradil, že zdravotně se cítí úměrně svému věku. Čerstvý osmdesátník stále natáčí seriál Ulice, kde hraje už od roku 2005. Naopak svou velkou zálibu rybaření Hrušínský odložil na vedlejší kolej. Má to poměrně kuriozní důvod. Rybářské náčiní mu někdo ukradl.
3: Z toho, co jsem celý život si shromažďoval rybářský prutí, rybářský potřeby, tak mi nezbylo vůbec nic, takže teď jsem před takovým rozcestím, jestli si to pořídím znovu a nebo přestanu rybařit.
2: Rudolf Hrušínský mladší stvárnil víc než 150 rolí. Zahrál si třeba i v televizním seriálu Cirkus Humberto nebo ve filmech Obecná škola či Vesničko má Středisková. Čech zadržený v Moskvě je na svobodě. Muže moskevský soud poslal v září na 13 dní do vězení kvůli tomu, že se s transparentem postavil k Leninovu mauzoleu na Rudém náměstí v Moskvě, co na transparentu stálo, úřady neuvedly. Podle informací ministerstva zahraničí Čecha propustili v sobotu a už úspěšně opustil ruské území. Budějovické Dynamo je v insolvenci. Soud zahájil s fotbalovým klubem insolvenční řízení. Podle návrhu dluží dnes třetiligový klub třem subjektům přibližně 850 tisíc korun. Majitelkou Dynama České Budějovice je Neka Edeová, která klub koupila loni, tedy až potom, co závazky fotbalovému klubu vznikly. Babí léto pomalu končí. Teplé a slunečné dny zřejmě vydrží do čtvrtka. Dnes, zítra i pozítří naměříme ještě až 23 stupňů a bude slunečno. Slunce se ale na obloze ukáže většinou až během dopoledne. Rána už budou zatažená a mlhavá. V noci na středu se můžou objevit i přízemní mrazíky. První náznak ochlazení přinese čtvrtek, to čekáme denní teploty do 19 stupňů. Během dne se zatáhne a přijde déšť. V pátek už se ochladí maximálně na 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Právě ve 14 hodin jsou za námi celá hodina skvělé muziky. Naopak před námi, tak tuhle písničku já mám spojenou s Rockim, Survivor, Eye of Tiger, tak pojďme si to užít, pojďme se probít dnešním dnem, tedy pondělkem.

0: 5. října můžeme vzpomínat na velkou osobnost, dramatika, zároveň prezidenta. Asi už tušíte, že dnes tedy 5. října roku 1936 se narodil spisovatel, dramatik, náš prvorepublikový i polistopadový prezident Václav Havel. Bohužel nás tahle velká osobnost opustila v roce 2011, ale na Václava se prostě vzpomíná a vzpomínat bude a já jsem za to nesmírně rád. Možná to bude i za doprovodu skvělé muziky, kterou pro vás tady na Goldu máme, i když se v následující písnice vydáme do Mexika. No a s Helenou Vondráčkovou za českou muziku budeme odbíjet 5. No nebudeme, ale v písničce tady na Goldu si to dovolit určitě můžeme.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Češi před komunálními volbami nejčastěji řeší bydlení. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM. Ten upozornil, že dostupnost bydlení je v poslední době tématem i v celostátních průzkumech. Podíl respondentů, podle kterých by dostupnost bydlení měla být prioritou pro příští vedení obce, se pohybuje od zhruba čtvrtiny v nejmenších obcích po téměř polovinu ve městech od 5 000 obyvatel výš. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce po celé republice probíhaly už o víkendu, pokračovat budou i v dalších dnech. Dramatika, disidenta, politika a Havlův odkaz připomínají i výstavy jako na ruzinském letišti nebo na Pražském hradě. Nejen v Praze, ale i dalších městech se k výročí pojí debaty, představení a další akce. Jejich výčet je na webu Havel 90. Slovenská vláda odškodní rodiny obětí dvou útoků na školách. Dohromady rozdělí 240 000 eur, tedy téměř 6 milionů korun, pozůstalým 4 obětí a 2 zraněným. Loni v lednu student gymnázia ve Spišské Staré Vsi na východě země ubodal zástupkyni ředitelky a jednu studentku, další pak vážně zranil. Minulý týden nožem útočil 13-letý žák na základce ve Staškově na severu Slovenska. Útok nepřežila učitelka a v nemocnici zemřela žákyně. Další učitelka byla těžce zraněná. Jiří Lehečka v Tokiu postoupil do finále. 24-letý český tenista si tak zahraje o třetí titul v kariéře. Lehečka dnes v semifinále porazil na tvrdém povrchu Monačana Valenténa Vašroa 6-4 a 6-2. V rozhodujícím utkání na turnaji v Tokiu český hráč vyzve sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze. Lehečka se stal čtvrtým českým tenistou, který postoupil v japonské metropolitě do finále. Před ním to dokázali Ivan Lendl, Jiří Novák a Tomáš Berdych. V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností. Odpoledne naměříme teploty mezi 18 až 23 stupni. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: Hezké odpoledne, vám 3 minuty po 15. hodině přeje opět Zdeněk Sekanina. To je ten člověk, který vám dnes vybírá muziku, co jsem vybral pro tenhle.

0: pondělí 5. října, ale událost, o které chci teď hovořit, jste možná dost slavili o víkendu, alespoň já se o to pokusil. Moje velmi oblíbené datum je právě 5. října roku 1842. Přesně v tento den uvařil bavorský sládek Josef Grol v Plzni vůbec první várku spodně kvašeného ležáku. Zrodilo se tak pivo plzeňského typu, které dobilo svět a stalo se národním pokladem, chtělo by se říci. Tak nevím jak vy, ale já vždycky, když mám na hodinách 18.42, tak se zaraduji a vzpomenu si právě na tuhle událost. Takže pozvedněme číše třeba za doprovodu skvělé muziky Orange Boys, právě teď připraven i Englishman in New York se Stingem, a za českou muziku tady na Goldu Olympici Pták Rosomák.
1: Radio Gold Impulse.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Češi před komunálními volbami nejčastěji řeší bydlení. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM. Ten upozornil, že dostupnost bydlení je v poslední době tématem i v celostátních průzkumech. Podíl respondentů, podle kterých by dostupnost bydlení měla být prioritou pro příští vedení obce, se pohybuje od zhruba čtvrtiny v nejmenších obcích po téměř polovinu ve městech od 5 000 obyvatel výš. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce po celé republice probíhaly už o víkendu, pokračovat budou i v dalších dnech. Dramatika, disidenta, politika a Havlův odkaz připomínají i výstavy jako na ruzinském letišti nebo na Pražském hradě. Nejen v Praze, ale i dalších městech se k výročí pojí debaty, představení a další akce. Jejich výčet je na webu Havel 90. Slovenská vláda odškodní rodiny obětí dvou útoků na školách. Dohromady rozdělí 240 000 eur, tedy téměř 6 milionů korun, pozůstalým 4 obětí a 2 zraněným. Loni v lednu student gymnázia ve Spišské Staré Vsi na východě země ubodal zástupkyni ředitelky a jednu studentku, další pak vážně zranil. Minulý týden nožem útočil 13-letý žák na základce ve Staškově na severu Slovenska. Útok nepřežila učitelka a v nemocnici zemřela žákyně. Další učitelka byla těžce zraněná. Jiří Lehečka v Tokiu postoupil do finále. 24-letý český tenista si tak zahraje o třetí titul v kariéře. Lehečka dnes v semifinále porazil na tvrdém povrchu Monačana Valenténa Vašroa 6-4 a 6-2. V rozhodujícím utkání na turnaji v Tokiu český hráč vyzve sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze. Lehečka se stal čtvrtým českým tenistou, který postoupil v japonské metropolitě do finále. Před ním to dokázali Ivan Lendl, Jiří Novák a Tomáš Berdych. V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností. Odpoledne naměříme teploty mezi 18 až 23 stupni. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Krásné pondělní odpoledne z Goldu vám přeje Zdeněk Sekanina. Dnes pro vás vybírám skvělou muziku. Nakonec jako vždycky jsou to ty skvělé zlaté hity a proto jsme Gold. No a co jsem vybral pro tenhle okamžik? Love is a Shield, Kamufláž, potom trocha Itálie, Ricky Povery, připraveni i Queen, Bicycle Race. Je toho více, pojďme si užít pondělní jízdu s Goldem.

0: Na Goldu pro vás hrajeme světové hity a nejinak tomu bude i v následujících okamžicích. Muziku pro vás po celý den, tedy pondělí 5. října, vybírá Zdeněk Sekanina. No ale teď budeme mluvit o jednom zajímavém rockovém hlasu. Řekl bych trošku drsnější muzika, určená možná jiným rádím. V každém případě my budeme blahopřát britskému zpěváku Brianu Jonesovi, tedy zpěváku ikonickému hlasu kapely AC/DC. Ten jeho chraplák si prostě užíváme vždycky, když máme chuť na trošičku tvrdší muziku. Mimochodem, Brian Johnson, tedy počítám-li dobře, slaví 79 roků. No tak přejeme všechno nejlepší a teď si dáme Frankie Valli, potom Steve'a Winwooda, to bude Valery, no a Jiří Schellinger se svým holubým domem tohle krásně, tuhle skvělou muziku uzavře. Tady na Goldu, krásné odpoledne.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Víkendový sraz upravených aut skončil pokutami skoro za 3 miliony. Policisté po celé republice zkontrolovali zhruba 17 tisíc vozidel. Celkem zadrželi 73 řidičských průkazů. Dalších 30 lidí přistihli za volantem bez řidičského oprávnění. Hojně ukládali pokuty za způsob jízdy. Ilegální závody za provozu ohrožují ostatní účastníky. Proto se vypisovaly bločky i za rizikové předjíždění, nedání přednosti nebo špatné používání jízdních pruhů. Nemocných strávníků v újezdu nad lesy v Praze je 475. Oznámili to hygienici a zdůrazňují, že nárůst v evidenci neznamená, že by se infekce v těchto dnech dál šířila. Jde o zpětné dohledání případů. Celkem bylo od vypuknutí epidemie 99 hospitalizovaných. Aktuálně jich je v nemocnicích 20. Žáci se do základní školy v Praze vrátili po zhruba týdenním ředitelském volnu minulý týden ve středu. Obědy dodává externí firma. Hygienici zahájí se školou správní řízení o uložení sankce. Španělsko zřejmě čekají předčasné volby. Premiér Pedro Sánchez je dnes ráno vyhlásil na konec listopadu. Vláda tak reaguje na páteční hlasování v parlamentu, kdy neuspěla se dvěma dekrety na zvýšení ochrany nájemníků. Reagovala tím na demonstrace v zemi za dostupné bydlení. Ukázalo se, že současný kabinet socialistů s dalšími levicovými stranami nemá v parlamentu sílu, aby prosadil opatření, která považuje za klíčová. České fotbalové reprezentaci v zítřejším utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. 25-letý hráč Viktorie Plzeň se spoluhráči do Londýna odcestoval. Národní tým ale dnes na webu oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí. Španělský kouč Denia přišel ještě před úvodním srazem o 6 nominovaných fotbalistů. Další 4 členové týmu se zranili v průběhu více než 2týdenního reprezentačního okna. Zítra bude podobně jako dnes, dopoledne tedy mlhavo, případně oblačno, v průběhu dne se vyjasní a oteplí se až na 23 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: I mezi 17. a 18. hodinou je pro vás připravena skvělá muzika. Začínáme ochranitelským andělem Guardian Angel, potom je připraven Falco, pak také horoskop s Harpem nebo Twisted Sister. Zkrátka dobře, skvělá muzika, zlaté hity u nás na Goldu, jen pro vás.

0: Toto už je opravdu dávná minulost, podzim se vším všudy a proč o tom při 5. říjnu mluvím, protože Eliška má svátek, to už jsem vám stihl prozradit, no a k ní se váže jedna chladná říjnová pranostika, protože hovoří o tom, že svatá Eliška představuje zimu zblízka. Zkrátka dobře, i naši předkové už věděli, že začátkem října bývá potřeba vytáhnout ze skříně teplý kabát a připravit se na to, co nás teď bude tak zhruba půl roku prostě provázet, jenom šeť, zima a chladno. No, pojďme se zahřát skvělou muziku, kterou tady na Goldu umíme. Třeba teď to bude Don McLean, potom Olivia Newton-John, Olympici přidají slzy tvý mámy, no a ještě nějakou muziku určitě do zpráv v 18 hodin stihneme. Tak si užívejte pozdní odpoledne s Goldem.
1: Radio Gold Impulse. Starry.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš je.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impulse. 18 hodin. Zprávy.
2: Vláda přerušila projednávání novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga kvůli odporu koaličních partnerů z SPD a motoristů. Ministr školství Robert Plaga vyjádřil zklamání a řekl, že návrh prošel mezirezortním řízením bez připomínek. Cílem novely je přejít od financování asistentů na konkrétního žáka k paušální podpoře podle počtu dětí a jejich potřeb, zajistit stabilitu personálu a zastropovat celkové počty asistentů. Menší koaliční strany ale záměr kritizují jako zakonzervování současného stavu a kvůli vysokým nákladům volají po radikálnějším přehodnocení nebo zrušení inkluze. Své písemné výhrady dodají do pátku a koalice se k tématu vrátí za týden. V regionech se čím dál více debatuje o větrných elektrárnách. Nadcházející volby totiž sebou ve 20 obcích Česka přinášejí i místní referendum o jejich výstavbě. Mimo jiné například v Kamenné Horce na Svitavsku, Petrovicích na Rakovnicku nebo v Horním Benešově na Bruntálsku. Podle odborníků z oboru ale spoustě lidem chybí správné informace.
3: Předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa vypozoroval, že nejčastěji větrné elektrárny odmítají ti, co s nimi nemají žádnou zkušenost.
4: Bojí se, že větrník škodí, nebudou kvůli němu spát, ale z té praxe víme, že pokud lidé to poznají na vlastní kůži, tak že to neškodí a že i ta větrná elektrárna nám ani na pohled možná až tak nevadí, protože si uvědomujeme, že to je elektřina vlastně zadarmo.
3: Zakladatel společnosti Noho, která větrné parky projektuje a staví, Ondřej Ludvík, poukazuje na to, že i vývoj větrníků jde výrazně kupředu. Jsou teď výkonnější a tiší.
5: Mají tolik druhů senzorů, že dá se pracovat vlastně se všema aspektama, včetně toho hluku. Například generátor ve své optimální výrobě může vyrábět 7 MW, ale my jsme schopni jeho výkon snížit i na 4 MW. Ve chvíli, kdyby byly takový podmínky, kdybychom potřebovali mít ochranu, co se hluku týče, tak jsme schopni ten výkon snížit a aktivně ho řídit.
3: S čím se však nic nedá dělat, je změna krajiny kvůli větrníkům. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
2: Klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku kvůli suchu po letech opět odkryla základy, sklepy a zdi zatopené původní vesnice Býtov. Nádrž je v současnosti naplněná jen zhruba ze 30% a její hladina se nachází zhruba 10 metrů pod ideálním stavem zásobního prostoru. Podle Povodí Moravy je aktuální úroveň vody ještě nižší než při suchu v letech 2017 a 2018. Odtok je snížený na minimum nutné pro zachování průtoku v toku a odběry pod nádrží. Původní obec musela ve 30. letech minulého století ustoupit výstavbě vodního díla a přes 400 jejich obyvatel se tehdy přestěhovalo do nového Býtova nad přehradou. České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní federace potvrdila 32 účastníků šampionátů v příštím roce a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Radio Gold Impulse. Začíná cover show.

0: Radio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Příměstské vlaky v okolí Prahy se potýkají s výrazným nedostatkem kapacit. V ranní špičce chybělo 23 patrových jednotek City Elephant. Důvodem odstávek je kombinace technických poruch, instalace zabezpečovače ETCS, vandalismu i nehod, kvůli čemuž dopravce nasazuje pouze poloviční třívozové soupravy a tisíce cestujících čelí přeplněným spojům i zpožděním. Vedení Středočeského kraje zahájilo krizová jednání s Českými drahami a avizuje uplatnění smluvních sankcí v řádu stovek tisíc korun za nevypravené nebo zkrácené vlaky. Podobné výpadky souprav řešil kraj s národním dopravcem už v září. Starostové obcí jsou jednou nohou v kriminále, proto se do komunální politiky nikdo moc nežene. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl politolog Jan Kubáček. Představitele především menších obcí proto považuje za hrdiny všedního dne. Podle Kubáčka po nich obyvatelé a voliči vyžadují absolutní všestrannost.
2: Máme takový galimatyáš všech možných směrnic, legislativy, interpretací, majetkového rozhodování, že vy se dostáváte pod obrovský tlak a drobnohled, musíte být expertem na cokoliv.
1: Řadu malých obcí přitom vedou srdcaři, kteří musí chodit do jiné práce. U těch nejmenších vesnic můžou zastupitelé přiklepnout starostovi maximálně zhruba 50 tisíc korun měsíčně. Komunální volby jsou už tento týden v pátek a v sobotu. Evropská komise uvítala rozhodnutí skupiny G7 o koordinovaném uvolnění 100 milionů barelů ropy a nafty z rezerv přes Mezinárodní agenturu pro energii. Krok má zmírnit prudký růst cen pohonných hmot vyvolaný konfliktem s Íránem i válkou na Ukrajině. Dohoda přišla pod tlaku Washingtonu, který hrozil zákazem vývozu americké nafty, pokud evropští spojenci nesáhnou do vlastních zásob. Významná část nafty má na trh zamířit už během prvních 20 dnů. Přesné rozdělení objemů mezi jednotlivé státy ale určí až Mezinárodní agentura pro energii. Česká fotbalová reprezentace v úterý v Londýně zakončí čtyřzápasový blok Ligy národů duelem proti favorizované Anglii. Národní tým pod novým španělským koučem Santim Deniou po třech úvodních porážkách s Chorvatskem, Anglií i Španělskem dosud nezískal ani bod. V Anglii reprezentace v 9 historických duelech ještě nikdy nevyhrála a ve Wembley se navíc musí obejít bez zraněných opor i potrestaného kapitána Ladislava Krejčího. Angličané po vysoké výhře 7-0 v Chorvatsku bojují o postup do čtvrtfinále, přičemž jejich kapitán Harry Kane může v zápase vyrovnat národní rekord Petra Shiltona ve 125 reprezentačních startech. Zítra čekáme jasno nebo polojasno, zprvu se mohou objevit místy také mlhy. Naměříme k tomu většinou nad 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla. Sérií vzpomínkových akcí i odhalením nových pamětních desek. V Senátu uctili prvního českého prezidenta pamětní deskou ve Valdštejnské zahradě, a to za účasti předsedy Miloše Vystrčila a Dagmar Havlové. Řečníci zdůraznili Havlův apel na morálku, sebereflexi politiků a roli horní komory jako pojistky demokracie. Druhá pamětní deska byla odhalená v Praze 6 na domě v ulici u Dejvického rybníčku, kde dramatik v 70. letech žil a kde se v lednu 77 ladila finální podoba Charty 77. Vláda schválila novou koncepci kulturní politiky předloženou ministrem kultury Otou Klempířem, a to navzdory ostrému odporu profesních organizací. Dokument stojí na třech pilířích: péči o tvůrce, ochraně kulturního dědictví a budoucnosti, a počítá mimo jiné s digitalizací, využitím AI, spravedlivějším odměňováním nebo legislativou k financování veřejnoprávních médií a církví. Zástupci kulturní obce v čele s kulturní a kreativní federací strategii kritizují kvůli ignorování odborné veřejnosti a žádali návrat ke koncepci předchozí vlády. Klempíř námitky odmítl jako křik zájmových organizací a premiér Andrej Babiš potvrdil, že ministr má jeho plnou důvěru. Babí léto přeje na východě Moravy plavcům. Ve Zlíně ještě mohou do venkovního bazénu, ve Vsetíně znovu otevřeli krytý plavecký areál.
2: Dá se tedy s úspěchem tvrdit, že zlínští plavci jsou momentálně otužilejší než valaši ze Vsetína. Realita babího léta snese srovnání, v obou případech je pozitivní. Ve Zlíně se pořád plave ve 20-stupňové vodě pod azurovým nebem, za kopcem Sirákovem ve Vsetíně jiný příběh, právě otevírají po 40 dnech bazén v tamních městských lázních. Výměna a posílení vzduchotechniky za 10 milionů korun jasně zvyšuje komfort. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Historicky nejlepší střelec NHL Alexandr Ovečkin oznámil, že nadcházející sezóna bude jeho poslední v zámořské soutěži. 41-letý ruský útočník, který celou kariéru hájí barvy Washington Capitals, podepsal v červenci roční smlouvu na 4,25 milionů dolarů. Do své 22. sezóny v NHL vstupuje s 929 góly v základní části poté, co historický střelecký rekord Wayna Gretzkého překonal loni v dubnu. Čekáme zítra jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy se mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, večer od jihozápadu bude oblačnosti přibývat, naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Slunečné a teplé babí léto s teplotami až do 24 stupňů vydrží v Česku do čtvrtka. V pátek ale dorazí výrazné ochlazení na 10 až 15 stupňů a bude pršet. Podle předpovědi meteorologů budou nejteplejšími dny právě zítřek a středa, ve čtvrtek začne od západu přibývat oblačnost i srážky a o víkendu se denní maxima udrží jen mezi 12 a 17 stupni. V dlouhodobém měsíčním výhledu očekávají meteorologové příští dva týdny teplotně průměrné až nadprůměrné, druhou polovinu října průměrnou a srážkově normální až slabě podprůměrnou. Bývalý americký prezident Bill Clinton označil v rozhovoru pro Český rozhlas Václava Havla za jednoho z nejzajímavějších lidí, jaké kdy poznal, a vyzdvihl jeho neochvějnou víru ve svobodu i schopnost nestrácet naději tváří v tvář zklamáním. U příležitosti Havlových nedožitých 90. narozenin Clinton vzpomínal na jejich blízké přátelství, soukromé rozhovory i Havlův humor navzdory vážným zdravotním potížím. Podle Clintona by Havel v dnešní době zásadně varoval před růstem autoritářství a izolacionismu, přičemž připomněl jeho slova, že záchrana demokracie vyžaduje vytrvalost, protože jakmile ji společnost jednou ztratí, je nesmírně těžké ji získat zpět. Technické univerzitě v Liberci výrazně přibylo studentů. V novém akademickém roce má škola bezmála 7800 studujících, o 800 víc než před rokem. Studentů přibylo ve všech fakultách s výjimkou fakulty architektury. Podle prorektorky pro strategii a rozvoj Jany Šimanové je nárůst počtu studentů v Liberci vyšší, než odpovídá demografickému vývoji.
2: Pomáháme v regionu sem přilákat ty mladé talenty, studenty, kteří u nás mohou zakořenit a rozvinout svoji kariéru a posílit regionální rozvoj toho našeho druhého nejmenšího kraje v republice.
1: Zhruba čtvrtina studentů, kteří na Liberecké univerzitě studují, je přímo z Liberce, 45% je z Libereckého kraje. Univerzita nabízí asi 200 oborů. Experti z institutu Ratio doporučují omezit noční prodej alkoholu, regulovat otevírací doby v problémových lokalitách a upravit zdanění i ceny. Odborníci kolem bývalého protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila poukazují na přímou souvislost mezi nadměrným pitím a nárůstem agrese. Alkohol stál loni v Česku za téměř 9400 trestnými činy a souvisí až se 2/3 případů domácího násilí. Celospolečenské dopady pití vyčíslují na 50 až 57 miliard korun ročně oproti 14-miliardovému výnosu spotřební daně. Zatímco ministr zdravotnictví Adam Vojtěch regulaci podporuje, ministr pro prevenci a zdraví Boris Šťastný se postavil proti omezování prodeje. Budova Těšínského divadla zabodovala, získala hlavní ocenění v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Odborná porota ocenila propojení původních prvků s moderními technologiemi a novým zázemím pro diváky a umělce.
3: Součástí projektu bylo i vybudování Těšínského divadelního a kulturního centra, které dává prostor vzdělávání a kreativitě a posiluje unikátní česko-polskou spolupráci. Hrdým investorem projektu je Moravskoslezský kraj a v soutěži uspěla také jeho další investice. Cenu ministerstva průmyslu a obchodu získaly dílny střední odborné školy Frýdek Místek. Jsou vybavené nejnovějšími technologiemi. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Vláda a podle premiéra Andreje Babiše neuvažuje o snížení DPH na pohonné hmoty, protože zdražování paliv už zastavila cenová regulace a dřívější snížení spotřební daně na naftu. Trhu má podle ministerského předsedy ulevit také koordinované uvolnění 100 milionů barelů ropných rezerv státy G7. K zajištění dlouhodobé stability a ochraně evropských rafinerských kapacit Babiš vyzval k odložení systému emisních povolenek ETS2 pro dopravu a vytápění, o čemž bude zítra jednat na videokonferenci s německým kancléřem Friedrichem Mercem a dalšími evropskými lídry. Přes 200 tisíc lidí čeká výměna řidičáku. Kvůli ní už přitom dnes lidé nemusí na úřad. Většina šoférů si může plastovou kartičku objednat online přes státní web Portál dopravy. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka upozorňuje, že výměna řidičáků se teď nejvíce týká lidí těsně před důchodem.
2: Nejvíce dokladů je třeba obnovit ve věkové skupině řidičů starší 61 let, kde do konce roku vyprší platnost ještě více než 73 tisícům průkazů. Naopak nejméně výměn čeká řidiče logicky do 30 let věku.
1: Na výměnu řidičáku bychom mohli čekat méně častěji. Mezi ministerství se teď řeší novela zákona, podle které by běžný řidičák platil namísto dnešních 10-15 let. Sokolov postaví v centru města rodinný park. Do jara vznikne v Husových sadech. Nabídne dvoupatrové bludiště s vyhlídkovou věží.
3: Trojrozměrné bludiště vznikne z lávek zavěšených mezi dřevěnými sloupy. Budou to vlastně navzájem propletené lanové překážky ve dvou úrovních, ze všech stran jištěné ochranou sítí. Takový je plán. Sokolov využije park v centru, tedy Husovy sady, kam už teď chodí davy, třeba do bazénu. Město vybralo firmu, která rodinný park do jara postaví. Bude to stát skoro 13 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Stovka technologických magnátů v žebříčku 500 nejbohatších lidí agentury Bloomberg si za prvních 9 měsíců roku připsala rekordních 845 miliard dolarů. Zatímco miliardáři mimo technologický sektor souhrnně 62 miliard ztratili. Za bezprecedentním růstem stál boom umělé inteligence a amerických technologických akcí. Poprvé v historii pochází celá první desítka nejbohatších lidí ze Spojených států. Nejvýrazněji zbohatl Elon Musk, který si připsal 310 miliard dolarů, dařilo se také Michaelu Dellovi nebo Marku Zuckerbergovi. Masivní zadlužování na infrastrukturu pro AI ale u některých hráčů budí obavy investorů a rychlá koncentrace majetku u mladé technologické elity současně oživuje debaty o zavedení zvláštního zdanění miliardářů v řadě amerických států. Životní osud legendárního fotbalového střelce Josefa Bicana stvární nový celovečerní film režiséra Jakuba Červenky a scénáristy Ondřeje Hybla. Snímek, na němž spolupracuje fotbalová Slavia a který už získal podporu vývoje od státního fondu Audiovize, se zaměří nejen na Bicanovy sportovní úspěchy, ale především na jeho osobní charakter a morální postoje na pozadí dramatických událostí 20. století, včetně perzekuce komunistickým režimem. Natáčení by mělo začít ve druhé polovině roku 2028. A slavnostní premiéra je v plánu na rok 2030 na stadionu v Edenu. Bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme 18 až 23 stupňů. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Radio Gold Impuls.

0: Radio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy a zdraví u nich Honza Varga. V Česku hledá práci déle než rok téměř 130 tisíc lidí. To představuje meziroční nárůst o 17% a téměř třetinu všech uchazečů o zaměstnání. Přestože celková míra nezaměstnanosti v srpnu stagnovala na 5% a Česko si udržuje jednu z nejnižších úrovní v Evropské unii, dlouhodobá nezaměstnanost se trvale roste. Nejohroženější skupinou jsou lidé se základním a nižším vzděláním bez ohledu na věk a mládí do 24 let bez praxe. U mladých Čechů bez maturity dosahuje nezaměstnanost až 25% a doba hledání práce se na rozdíl od průměru Unie prodlužuje. Vedle nízké kvalifikace situaci komplikují také výrazné regionální rozdíly, kdy volná místa chybí především na Karvinsku nebo Sokolovsku. Starostové obcí jsou jednou nohou v kriminále, proto se do komunální politiky nikdo moc nežene. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl politolog Jan Kubáček. Představitele především menších obcí proto považuje za hrdiny všedního dne. Podle Kubáčka po nich obyvatelé a voliči vyžadují absolutní všestrannost.
2: Máme takový galimatyáš všech možných směrnic, legislativy, interpretací, majetkového rozhodování, že vy se dostáváte pod obrovský tlak a drobnohled, musíte být expertem na cokoliv.
1: Řadu malých obcí přitom vedou srdcaři, kteří musí chodit do jiné práce. U těch nejmenších vesnic můžou zastupitelé přiklepnout starostovi maximálně zhruba 50 tisíc korun měsíčně. Komunální volby jsou už tento týden v pátek a v sobotu. Koordinovat rozvoj umělé inteligence bude ve Spojených státech speciální skupina. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Úřad má Spojeným státům zajistit globální technologické prvenství. Krok přichází po klíčové dohodě Bílého domu s šéfy předních amerických technologických firm.
3: Skupina má za úkol propojit vládní strategii s technologickými giganty, ale také se spotřebiteli, infrastrukturou či náboženskými skupinami. Vznik této jednotky navazuje na prezidentský dekret, kterým Trump oficiálně zakázal používat v dokumentech pojem umělá inteligence a nahradit ho termínem superinteligence. Bezpečnostní analytici vznik úřadu vítají, kritici a vědci varují před chybějící regulací. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Pilot společnosti Fly Dubai plánoval se strojem narazit do Tel Avivského letiště Ben Guriona nebo do mrakodrapů v centru města. Ománský pilot Hamam Hamami napadl v kokpitu kapitána havarijní sekerou, posádce a pasažérům se ho ale podařilo přemoci a letoun nouzově přistál v Saudské Arábii. Podle vyšetřovatelů jednal sám bez napojení na teroristickou skupinu. Incident vyvolal mezinárodní skandál. Pilot měl v rodném Ománu zákaz létat kvůli vazbám na extremismus. Aerolinky Fly Dubai ho přesto zaměstnali a izraelské bezpečnostní složky a ministerstvo dopravy se vzájemně obvinují ze selhání, jak mohl občan státu bez diplomatických vazeb s Izraelem vůbec pilotovat linku do Tel Avivu. Ze soukromého centra současného umění ve francouzském Issoire v noci ukradli unikátní bronzový obal knihy Zjevení, jehož autorem je Salvador Dalí. Masivní desky zdobené zlatem, drahokamy a mušlemi váží 150 kilogramů a starosta města označil škodu za nevyčíslitelnou ztrátu francouzského kulturního dědictví. Samotná velkoformátová kniha vznikla v roce 1958 z iniciativy nakladatele Josefa Foreta za přispění předních umělců 20. století a ve své době platila za nejdražší knihu světa. Od roku 2003 ji vlastnil restaurátor Christian Karucos, který ji zachránil před rozprodáním v japonské aukci. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, počítejme místy s mlhami nebo s nízkou oblačností, během dne naměříme teploty od 18 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Začínají zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Vláda schválila novou koncepci kulturní politiky předloženou ministrem kultury Ottou Klempířem, a to navzdory ostrému odporu profesních organizací. Dokument stojí na třech pilířích: péči o tvůrce, ochraně kulturního dědictví a budoucnosti, a počítá mimo jiné s digitalizací, využitím umělé inteligence, spravedlivějším odměňováním nebo legislativou k financování veřejnoprávních médií a církví. Zástupci kulturní obce v čele s kulturní a kreativní federací strategii kritizují kvůli ignorování odborné veřejnosti a žádali návrat ke koncepci předchozí vlády. Klempíř námitky odmítl jako křik zájmových organizací a premiér Andrej Babiš potvrdil, že minister má jeho plnou důvěru. Vývoj větrných elektráren jde kupředu. Ty nejnovější umějí vyrábět proud efektivněji. Zároveň dokážou pracovat tišeji. Zakladatel společnosti NOHO, která větrné parky projektuje a staví, Ondřej Ludvík, Impulzu při návštěvě Německa řekl, že přesně takové větrníky by měly do budoucna sloužit i v Česku.
2: Tady v Magdeburgu můžeme vidět elektrárny, které nepotřebují převodovku, což má spoustu benefitů. Jeden z nich je to, že ten hluk je nižší. Zároveň není k tomu potřeba tolik maziv. A i co se týče servisovatelnosti, tak ty elektrárny mají daleko delší životnost a potřebují méně péče.
1: Větrníky jsou jedním z témat před nadcházejícími volbami. Hned 20 obcí bude spolu s obecním hlasováním rozhodovat v referendech o jejich výstavbě. Klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku kvůli suchu po letech opět odkryla základy, sklepy a zdi zatopené původní vesnice Býtov. Nádrž je v současnosti naplněná jen zhruba ze 30% a její hladina se nachází zhruba 10 metrů pod ideálním stavem zásobního prostoru. Podle Povodí Moravy je aktuální úroveň vody ještě nižší než při suchu v letech 2017 a 18. Odtok je přitom snížený na minimum nutné pro zachování průtoku v toku a odběry pod nádrží. Původní obec musela ve 30. letech minulého století ustoupit výstavbě vodního díla a přes 400 jejich obyvatel se tehdy přestěhovalo do nového Býtova nad přehradou. Budova Těšínského divadla zabodovala, získala hlavní ocenění v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Odborná porota ocenila propojení původních prvků s moderními technologiemi a novým zázemím pro diváky a umělce.
3: Součástí projektu bylo i vybudování Těšínského divadelního a kulturního centra, které dává prostor vzdělávání a kreativitě a posiluje unikátní českopolskou spolupráci. Hrdým investorem projektu je Moravskoslezský kraj a v soutěži uspěla také jeho další investice. Cenu ministerstva průmyslu a obchodu získaly dílny střední odborné školy Frýdek Místek. Jsou vybavené nejnovějšími technologiemi. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: Velení NATO připravuje novou obrannou strategii, zvanou Teorie vítězství. Ta má zajistit rychlou a drtivou porážku ruských sil v případě útoku na východní křídlo aliance. Dokument, který 12. října v Polsku představí vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, počítá s masivním zapojením levných dronů, bezposádkových systémů a zaměřování s pomocí umělé inteligence v kombinaci s tradičními pozemními jednotkami a úderem na nepřátelská velitelská centra. Strategie je koncipovaná výhradně jako obranná reakce na rostoucí hybridní hrozby i obavy z ruské agrese. V rámci této modernizace plánuje NATO během 5 let investovat přes 40 miliard dolarů do protidronové obrany a do příštího roku 5x zvýšit počet vycvičených operátorů dronů skrze mezinárodní výcvikový program. Bude jasno nebo polojasno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností, naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Se začátkem topné sezóny čelí kominíci obrovskému náporu a na volné termíny se čeká i několik týdnů. Ideální je proto objednávat kontrolu už na jaře po skončení zimy. Zástupci cechu navíc varují před podvodníky lákajícími na podezřele nízké ceny prostřednictvím letáků. Běžná cena za kontrolu a čištění se pohybuje od 500 do 2500 korun. Pravidelná roční revize je přitom zásadní pro bezpečnosti pojišťovny. Jen loni způsobili nevyhovující komíny přes 1300 požárů se škodami za 114 milionů korun a bezplatné správy hrozí krácení pojistného plnění. Problémem zůstává také spalování odpadků, které například v Liberci vede k desítkám prověřovaných podezření ročně. Zemědělci mají slíbených 264 milionů korun. Peníze z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě schválila vláda. Peníze mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Vyplácení zajistí státní zemědělský intervenční fond. Podporu mají dostat zemědělci, kteří obhospodařují minimálně 1 hektar zemědělské půdy, při hospodaření využívají motorovou naftu a zároveň letos požádali o přímé platby v rámci společné zemědělské politiky. O to každoročně žádá přibližně 30 tisíc zemědělců. Technické univerzitě v Liberci výrazně přibylo studentů. V novém akademickém roce má škola bezmála 7800 studujících, o 800 více než před rokem. Studentů přibylo na všech fakultách s výjimkou fakulty architektury. Podle prorektorky pro strategii a rozvoj Jany Šimanové je nárůst počtu studentů v Liberci vyšší, než odpovídá demografickému vývoji.
2: Pomáháme v regionu sem přilákat ty mladé talenty, studenty, kteří u nás mohou zakořenit a rozvinout svoji kariéru a posílit regionální rozvoj toho našeho druhého nejmenšího kraje v republice.
1: Zhruba čtvrtina studentů, kteří na Liberecké univerzitě studují, je přímo z Liberce, 45% je z Libereckého kraje. Univerzita nabízí asi 200 oborů. Příměstské vlaky v okolí Prahy se potýkají s výrazným nedostatkem kapacit. V ranní špičce chybělo 23 patrových jednotek City Elephant. Důvodem odstávek je kombinace technických poruch, instalace zabezpečovače ETCS, vandalismu i nehod. Kvůli čemuž dopravce nasazuje pouze poloviční třívozové soupravy a tisíce cestujících čelí přeplněným spojům i zpožděním. Vedení Středočeského kraje zahájilo krizová jednání s Českými drahami a avizuje uplatnění smluvních sankcí v řádu stovek tisíc korun za nevypravené nebo zkrácené vlaky. Podobné výpadky souprav řešil kraj s národním dopravcem už v září. Babí léto přeje na východě Moravy plavcům. Ve Zlíně ještě mohou do venkovního bazénu, ve Vsetíně znovu otevřeli krytý plavecký areál.
3: Dá se tedy s úspěchem tvrdit, že zlínští plavci jsou momentálně otužilejší než valaši ze Vsetína. Realita babího léta snese srovnání, v obou případech je pozitivní. Ve Zlíně se pořád plave ve 20-stupňové vodě pod azurovým nebem, za kopcem Sirákovem ve Vsetíně jiný příběh, právě otevírají po 40 dnech bazén v tamních městských lázních. Výměna a posílení vzduchotechniky za 10 milionů korun jasně zvyšuje komfort. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Začínají zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Vláda schválila novou koncepci kulturní politiky předloženou ministrem kultury Ottou Klempířem, a to navzdory ostrému odporu profesních organizací. Dokument stojí na 3 pilířích, péči o tvůrce, ochraně kulturního dědictví a budoucnosti a počítá mimo jiné s digitalizací, využitím umělé inteligence, spravedlivějším odměňováním